0: Kdo chce tančit lembetbol, musí umět lembetkrok. Nesmí se bát, pořádně zavolat.
1: Oj!
0: A kdo začne první krok, bude tančit celý rok. A bude rád, že umí lembetbol. To je ten tanec skvělý, tanec.